Dozněla symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter. A to v úpravě pro flétnu, housle, violončelo a klavír Johana Nepomuka Humla. Hráli Uwe Groth, flétna, Friedemann Eichhorn, housle, Martin Ruml, violončelo a Roland Krieger, klavír.

Všech pět Beethovenových klavírních koncertů vyžaduje vysokou virtuozitu. První čtyři si hrál sám Beethoven, jen poslední, klavírní koncert číslo 5 opus 73, známý jako Císařský, který měl premiéru v roce 1810, už Beethoven kvůli zhoršujícímu se sluchu nehrál. Koncert je věnovaný skladatelovu příteli a mecenáši, rakouskému arcivévodovi Rudolfovi. My uslyšíme jako solistu Alfreda Brendla, vídeňské filharmoniky řídí Sir Simon Rattle.

Klavírní koncert číslo 5 opus 73 Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský, hráli Alfred Brendl a orchestr vídeňských filharmoniků. Provedení řídil Sir Simon Rattle.

Cyklus Písně milostné, opus 83 Antonína Dvořáka, vznikl přepracováním 8 písní z cyklu Cypřiše a nejspíš jako řada jiných Dvořákových děl souvisí s náklonností k Josefíně Kaunicové. Zpívá Jana Jonášová, soprán, na klavír hraje Jiří Pokorný.

Cyklus písně Milostné opus 83 Antonína Dvořáka zpívala Jana Jonášová. Na klavír hrál Jiří Pokorný. Symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter, je jeho poslední symfonií. Vznikla roku 1788 a není vůbec jisté, kde vlastně zazněla za Mozartova života. Označení Jupiter pochází nejspíš od impresária Johana Petra Salomona. Orchestr Anima Eterna Brugy řídí Josvan Imrzel.

To byla symfonie číslo 41 C-dur Köchel 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter. Orchestr Anima Eterna Brugge řídil Jos van Immerzell.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Bohuslav Martinů, Camille Saint-Saëns, Jan Málek, Karl Maria von Weber, Claude Debussy, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart a Jiří Antonín Benda. Na úvod zazní trio pro housle, violončelo a klavír číslo 30 dur Bohuslava Martinů. Poslední ze skladeb, které komponoval pro toto komorní obsazení. Hraje Smetanovo trio.

Svita Karneval zvířat skladatele Camille Saint-Saense nese podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. Původně ji Saint-Saens vůbec nechtěl zveřejňovat. Určili pro soukromé provozování, protože se bál o své vážné skladatelské renomé. Nakonec komorní soubor vyměnil za orchestr a takto se svita úspěšně provozuje dodnes. Hrají Pavel Štěpán a Ilja Hurník klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

0: Karneval zvířat Camille Saint-Saense hráli Pavel Štěpán a Ilja Hurník, klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Martin Turnovský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V díle skladatele Jana Málka najdeme vedle symfonických a komorních skladeb celou řadu skladeb pro sbory, ať už sbory dospělých nebo sbory dětské. A nebo dívčí jako následující cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie s názvem Kvítí milodějné. Zpívá dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech, který vede Jiří Štrunc. Hrají Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Květí milodějné, cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie skladatele Jana Málka zpíval dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech sbormistr Jiří Štrunc. Hráli Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Začátkem 19. století se Karl Maria von Weber seznámil v Mnichově s klarinetovým virtuózem Heinrichem Josefem Bermannem a posléze pro něho zkomponoval několik skladeb. Patří k nimi koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 S-dur opus 74 z roku 1811. Uslyšíme ho v podání Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídí Herbert Blomstedt.

Koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur opus 74 Karl Marie von Webera hráli Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídil Herbert Blomstedt.

Claude Debussy napsal svých 12 etid pro klavír údajně jako varování pianistům, aby se nepouštěli do hudební profese, pokud nemají pozoruhodné ruce. První z cyklu těchto pozdních mistrovských děl je věnována jinému mágovi klavírní techniky, kterým byl Karl Černý. Hraje Jean-Yves Thibaudet.

Velká symfonie C-dur je poslední symfonie Franze Schuberta. Podle nových zjištění nese číslo 8. Premiéru roku 1839 v lipském Gewandhausu řídil Felix Mendelssohn Bartholdy. Symfonie trvá hodinu, proto se jí na rozdíl od symfonie C-dur číslo 6 říká právě velká. London Classical Players řídí Roger Norrington.

Nyní zazní jedno z raných Mozartových salzburských divertiment. Divertimento B-dur, kechl 137. Academy of St. Martin in the Fields řídí Sir Neville Mariner.

Divertimento B dur ke 137 Wolfganga Amadea Mozarta hrál orchestr Academy of San Martin in the Fields, který řídil Sir Neville Mariner.

Jiří Antonín Benda patřil k prvním mistrům melodramu, ke kterým ho inspiroval Jean-Jacques Rousseau, se kterým se seznámil na dvoře v Gotě. Ariadna na Naxu je Bendovým prvním dílem tohoto druhu. Dějově vychází z řecké mytologie. Účinkují Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Peter Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídí Christian Benda, potomek slavného muzikantského rodu.

0: Dozně melodram Ariadna na Naxu Jiřího Antonína Bendy. Účinkovali Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Petr Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídil Christian Benda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Dobrý den, vážení posluchači. Právě dnes slaví své sté narozeniny proslulý festival v Mozartově rodišti v rakouském Salzburgu. I když poněkud jinak, než si pořadatelé a všichni představovali. Koronavirus zamíchal snad se všemi plány. Jedno ale platí. Přesně 22. srpna roku 1920 se zrodil tento snad nejstarší a nejslavnější evropský hudební festival – Salzburger Festspiele. Jeho nultý ročník se sice uskutečnil už roku 1877, ale tato akce roku 1910 skončila. Po první světové válce se na někdejší tradici rozhodli navázat režisér a tehdejší ředitel Salzburského divadla Max Reinhardt, básník a dramatik Hugo von Hofmannsthal, skladatel Richard Strauss, dirigent a ředitel vídeňské dvorní opery Franz Schalk a scénograf Alfred Roller. A tak se ve zmíněný den uskutečnilo na náměstí před domem představení Hofmannsthalovy Morality Jedermann v režii Maxe Reinhardta. Rok na to se vedle opakování této produkce objevily na programu poprvé koncerty a v roce 1922 tady Richard Strauss poprvé uvedl operu. 14. srpna dirigoval v Salzburském zemském divadle Mozartova Dona Giovanniho v nastudování hostujícího ansámblu Vídeňské státní opery. Tuto operu ovšem v Karajanově festivalovém nastudování si také dnes poslechneme. Teď ještě trochu historie. Ve skalní jízdárně známé Felsenreitschule se začalo hrát v roce 1926. V letech 1925 až 27 byl na místě bývalých budov kavalérie zbudován Festspielhaus. Později po výstavbě velkého festivalového domu počátkem 60. let nazývaný Malý Festspielhaus a dnes je to Dům pro Mozarta. To výrazně rozšířilo možnosti festivalové dramaturgie a charakteru inscenací. Salzburg se tak stal brzy místem, kde se setkávali nejlepší režiséři, dirigenti, herci a zpěváci. A to trvá dodnes. Ovšem 12. března 1938 vpochodovali do Salzburgu nacistické oddíly. Mnoho umělců, kteří léta festival utvářeli, stačí připomenout Maxe Reinhardta, Bruno Waltra či Arturo Toscaniniho, tady nesměli dál vystupovat. Ministerstvo propagandy v Berlíně se rozhodlo prezentovat v Salzburgu německé umění. Navíc se Salzburg uzavřel pro mezinárodní publikum a byl stále víc zneužíván jako nástroj nacistické propagandy. Roku 1939 navštívil festival dokonce sám Hitler. Záhy byl v Salzburgu zakázán Wagner. Bayreuth totiž neměl mít žádnou konkurenci. Festival a jeho program byl stále víc oklešťován. Roku 1943 zakázalo ministerstvo propagandy titul Festspiele a místo něho zavedlo název Salzburg Theater und Musik Sommer. Salzburské divadelní a hudební léto. Po nezdařeném atentátu na Hitlera 20. června 1944 a po vyhlášení totálního válečného nasazení vydal ministr propagandy Goebbels příkaz ke zrušení všech festivalů v rámci Německé říše. Jen 3 měsíce po konci války, kdy bylo město ještě plné uprchlíků a vojáků, všude bylo vidět následky bombardování a řada věcí se dostala jenom na černém trhu, se za podpory velitelství amerických jednotek, které ve městě sídlily, festival opět uskutečnil. Následující rok už pokračoval vlastními silami za přispění členů Vídeňské státní opery a vídeňských filharmoniků. Do popředí se také začal dostávat muž, jehož jméno má mnoho návštěvníků Salzburku neoddělitelně spojené s festivalem do dneška. Herbert von Karajan. Poprvé tady dirigoval roku 1948 Gluckova Orfea. 1956 byl jmenován uměleckým šéfem, 1957 zde debutoval jako režisér Beethovenova Fidelia a institucionalizoval pravidelné festivalové hostování svého orchestru, berlínských filharmoniků. 26. července 1960 otevřel Karajan nově vystavěný velký Festspielhaus, na jehož podobu měl osobně velký vliv, a to Straussovou operou Růžový kavalír.
a zahájil tak zcela novou festivalovou éru. Do obrovského auditoria se vešlo více jak 2200 návštěvníků, kteří měli ze všech míst výborný pohled a poslech. Na světě jedinečná byla i scéna se svým 32 metrů širokým portálem a celkové šířce přes 100 metrů. Nebyla určena v prvé řadě pro provozování Mozartových oper, ale pro oblíbený operní repertoár především 19. století, samozřejmě, že s nejlepšími světovými pěvci. Jestliže tu dříve dominovali jako solisté členové Vídeňské státní opery, stal se nyní Salzburg místem setkání světových interpretů mnoha jazyků a národností, působících často jako svobodní umělci na významných scénách od Milána po New York. Pro Salzburger Festspiele je typické téměř od začátku, že ho tvoří tři základní pilíře. Opera, koncerty a činohra. Festivalové operní produkce byly a stále jsou v mnoha ohledech stylově určující. Opera je to, za čím se do Salzburgu jezdí především. Už jen proto, že tady pracují největší světoví dirigenti, zpěváci, režiséři a scéničtí a kostýmní výtvarníci. Je tu také možné se setkat i s operními tituly, které jinde nenajdete. Ovšem koncerty jsou dalším z trojice pilířů Salzburského festivalu už od roku 1921. Z iniciativy Bernharda Paumgartnera, pozdějšího prezidenta festivalu, se tehdy uskutečnily 4 orchestrální a 3 komorní koncerty a koncert duchovní hudby. Roku 1925 se připojily také písňové večery a o rok později solistická vystoupení instrumentalistů. Centrum dnes tvoří velké orchestrální koncerty, často za účasti sborů a pěveckých či instrumentálních solistů. Rezidenčním tělesem jsou tady od roku 1922 vídeňští filharmonikové, kterým patří samostatná koncertní řada a úvodní koncert festivalu. Ale už od konce 50. let se v Salzburgu začala objevovat i přední zahraniční tělesa z celého světa. Už od roku 1927 je stálou součástí programu Mozartova mše C-moll, provozovaná ve svatopetrském kostele, a od roku 1949 jsou, opět z iniciativy Bernharda Paumgartnera, součástí festivalu Mozartovská matiné v Mozarteu. Orchestru Salzburského Mozartea dodnes tato samostatná koncertní řada patří. Poslechněme si nyní v jeho podání serenádu číslo 7 D dur Kechl 250 Wolfganga Amadea Mozarta, zvanou Hafnerova. Pro předsvatební slavnost své sestry si ji totiž objednal Mozartův přítel Siegmund Hafner, člen významné a vážené salzburské rodiny. Orchestr Mozartea řídí Leopold Hager.

Tak to byla Hafnerova serenáda Wolfganga Amadea Mozarta. Nebýt možná Salzburg jeho rodištěm, kdo ví, jestli by tady festival vůbec zapustil kořeny. Jak už jsem ale říkala, opera je to, za čím se do Salzburgu jezdí především. Těžiště salzburského operního repertoáru leží nepřetržitě na operách Mozarta a Richarda Strausse. K ním přistupují soudobá díla a opery, které patří k festivalu od raných let, jako je Orfeo a Euridice, Fidelio, Don Carlos a Falstaff. Mozartovský repertoár se sice odvíjí od trojice děl na libreta Lorenza da Ponte, ale zahrnuje i téměř nehraná Mozartova díla. A je signifikantní, že v Mozartově rodišti byl prvním festivalovým představením Don Giovanni při už zmíněném hostování vídeňské státní opery zařízení Richarda Strausse. A díky vídeňským filharmonikům, kteří rok co rok přijíždějí na festival v prvním obsazení a ještě nedávno hrávali všechna operní představení, dnes festival dává příležitost také hostujícím tělesům nebo dokonce souborům tzv. Staré hudby. Je tady i orchestrální složka všech představení na mimořádné umělecké úrovni. Konec konců si to můžeme ověřit i na archivním záznamu festivalového představení Dona Giovanniho. Je z roku 1968 a operu oper diriguje Herbert von Karajan. Zpívají Nikolaj Gjaurov, Don Giovanni, Marty Talvela, Komtur, Gundula Janovic, Dona Anna, Alfredo Kraus, Don Ottavio, Teresa Gillis-Gara, Dona Elvira, Grant Evans, Leporello, Rolando Panerai, Mazzetto a Mirella Freni, Cerlina. Sbor vídeňské státní opery vede Walter Hagen Groll. Vídeňské filharmoniky a celé představení řídí Herbert von Karajan.

Serbien, no, no, no,

in Italia 640, in Almanni 231, 100 in Francia, Turchia 91.

Parmi toccar giuncato.

la porta, c'è sotto la finestra, pare alla nostra fine.

Testa, ma che sembra.

Amico! Servo! E vivono i litiganti!

Si eccellente il vostro cuore, e lo voglio anch'io.

0: archivního záznamu festivalového představení Dona Giovanniho na Salzburger Festspiele 1968 jsme vyslechli Mozartovu operu Don Giovanni. Zpívali Nikolaj Giaurov, Don Giovanni, Marty Talvela, Komtur, Gundula Janovic, Dona Anna, Alfredo Kraus, Don Ottavio, Teresa Gilles-Gara, Dona Elvira, Grant Evans, Leporello, Rolando Panerai, Mazzetto a Mirella Freni, Cerlina. Sbor vídeňské státní opery vedl Walter Hagen Groll, vídeňské filharmoniky a celé představení řídil Herbert von Karajan. Tím pro dnešek naše návštěva u století slavících Salzburger Festspiele končí. Zítra nás čeká trocha novější historie a mimo jiné záznam Beethovenova Fidelia s Karlem Böhmem. Naschledanou se těší Jana Vašatová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
2: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu stanice D-dur zdraví Lukáš Hurník. V příštích 4 hodinách budeme hrát hudbu z nových přírůstků do hudebního archivu Českého rozhlasu. Všechny skladby, které uslyšíte, se ve vysílání D-dur objevují poprvé. A začínáme rovnou velkým 70-minutovým opusem Alessandra Scarlattiho. La Santissima Trinita, oratorium o dvou dílech. Zpívají Roberta Invernici, Veronique Jean, Vivica Jeannot, Paul Agnew, Roberta Abbondanza, hraje soubor Europa Galante, řídí Fabio Biondi.

0: To bylo oratorium Alessandra Scarlattiho La Santissima Trinita. Hrál soubor Europa Galante, řídil Fabio Biondi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mozartův kvintet z roku 1787 je skladbou pro smyčcové kvarteto s dvěma violami. Má čtyři věty, je to jeden z vrcholů Mozartovy komorní tvorby a jeho rozlehlá první věta předjímá kolosy Beethovenovi. Wolfgang Amadeus Mozart, kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo číslo 3 C-dur. Má čtyři věty, hraje soubor Spunikuni Fet.

0: Soubor Spuny Kunife provedl kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo číslo 3 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Polská skladatelka a houslistka Gračina Bačevič několikrát navštívila Paříž a studovala u Nadi Boulangerové, ale většinu života strávila v Polsku, kde prožila všechny historické peripetie. Prošla od neoklasicismu přes socialistický realismus až k postmoderní hře s citáty. Zemřela v roce 1969. Gračina Bačevič, symfonie číslo 2, má 4 věty, BBC Symphony Orchestra řídí Sakari Oramo.

Josef Fiala byl méně známý skladatel působící v okruhu Mannheimské školy. Zasloužil se tedy o rozvoj klasicismu, ukázal rozšířené možnosti velkého orchestru a obohacení sonátové formy. Josef Fiala, koncert pro klarinet, anglický roh a orchestr B-dur. Hrají Karl Schlechta na klarinet, Helmut Koch na anglický roh a Kurpfälzischer Kammerorchester, který řídí Jiří Malá.

To zněl koncert pro klarinet, anglický roh a orchestr Josefa Fialy. Hráli Karl Šlechta, Helmut Koch a Kurpfälzischer Kammerorchester, řídil Jiří Malát.

Neoklasik Jean France a jeho serenáda pro malý orchestr. Má 4 věty, hraje ansábl Kontrast, řídí Hermann Bayer.

0: ansábl Kontrast řízený Hermanem Bayerem provedl serenádu pro malý orchestr Jeana Francéze.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Dvořák napsal 4 klavírní tria, ale se dvěma nebyl spokojený a zničil je. I toto z roku 1875 později revidoval. V první větě se skladatel drží poměrně přísné sonátové formy o 3 tématech. Klavírní trio číslo 1 B-dur opus 21 má 4 věty a hraje Janáčkovo trio.

Doznělo klavírní trio číslo 1 B-dur Antonína Dvořáka v podání Janáčkova tria. Michael Pretorius, dva tance pro čtyři hlasy ze sbírky Terpsichore. Hraje Accademia del Ricercare, řídí Pietro Busca.

0: Akademia del Ricercare provedla dva tance pro čtyři hlasy ze sbírky Terpsichore Michaela Pretoria.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Strausova svita Měšťák šlechticem vznikla pro Hofmannsthalovu divadelní činohru s velkým obsahem hudebních čísel. V druhé polovině představení měla zaznít Strausova opera Ariadna na Naxu, ale vzhledem k náročnosti pro publikum se obě díla nakonec oddělila. Richard Strauss, Měšťák šlechticem, svita pro orchestr. Hraje orchestra della Svizzera Italiana, řídí Markus Pochner.

Orchestra della Svizzera Italiana, řízená Markusem Pošnerem, provedla svitu Richarda Strause Měšťák šlechticem.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná, milí posluchači, další pořad z cyklu věnovaného staré hudbě. Začíná speciální koncert s názvem Od Klaudia k Ludwigovi, který je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky, přilédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Dnes začínáme skladbou Alessandra Scarlattiho. Bude to antifona pro dva sólové hlasy a instrumentální doprovod Salve Regina. Zpívají Gemma Bertagnoli, soprán, a Sara Mingardo, alt. Hraje Concerto de Cavalieri, jeden z nejživějších a nejzajímavějších italských souborů, věnujících se hře na dobové nástroje, který řídí Marcello di Lisa.

To byla antifona pro dva solové hlasy a instrumentální doprovod Salve Regina od Alessandra Scarlattiho. Zpívali Gemma Bertagnoli, soprán, a Sara Mingardo, alt. Hrál soubor Concerto de Cavalieri, řídil Marcello Di Lisa. A následuje koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur, opus 73. Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský. Solo má Melvin Ten, orchestr London Classical Players řídí Roger Norrington. Melvin Ten je rodák ze Singapuru, je známým specialistou na interpretaci hudby klasicismu a dirigent Roger Norrington v čele London Classical Players stáli u zrodu hnutí zavádějícího dobovou interpretaci ve Velké Británii. Pianista hraje na repliku nástroje od Dereka Adlema, zhotovenou podle nástroje z roku 1814 od vídeňské klavírnice Nanety Streicherové. Beethovenův pátý klavírní koncert vznikl v roce 1809. Premiéru měl o 3 roky později s Karlem Černým u klavíru. Beethoven ho věnoval dalšímu ze svých žáků, arcivévodovi Rudolfovi, synu císaře Leopolda II., pozdějšímu olomouckému arcibiskupovi a kardinálovi. Tady je koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur, opus 73. Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský. Hrají pianista Melvin Ten a orchestr London Classical Players. Dirigent Roger Norrington.

0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur opus 73 Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský, hráli pianista Melvin Ten a orchestr London Classical Players. Dirigent Roger Norrington.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Programem stanice vás provází Rafael Brom a následující čas vysílání je věnován hudbě Heinricha Ignáce France von Biebra. Uslyšíte kompletní provedení cyklu růžencových sonát pro sólové housle a basso continuo, známých také jako sonáty tajemství, mysterické v originálním názvem Mysterien Sonaten, anebo také mědidětinové podle rytin na notovém partu u každé sonáty. Bieber věnoval růžencové sonáty knížeti arcibiskupovi Maximilianu Gandolfovi von Kühnburg, v jehož orchestru byl zaměstnán. Přesná doba vzniku cyklu není známa, ani název cyklu, protože chybí titulní stránka rukopisné partitury, ale badatele ji řadí přibližně do roku 1678. Tohoto roku byl Bieber jmenován vicekapelníkem. Stanislav Přibyl, autor studie v bukletu kompaktního disku, kterou budu v detailech dále ještě citovat, se přiklání k době kolem roku 1676, kdy vzniklo Salzburské růžencové bratrstvo. Zatímco katalog IMSL, Mezinárodní hudební knihovna partitur, uvádí rok 1674. A to je rok, kdy arcibiskup Gandolf posvětil nový kostel v poutním místě Maria Plain, nedaleko Salzburku. Ale existuje domněnka, že sonáty nebyly všechny napsány ve stejnou dobu nebo ve stejném kontextu. A nemají od Biebera pojmenování, a tak jsou označovány podle rytiny, která uvádí každou skladbu. A právě tyto rytiny vedly k upřesnění vztahu sonát s modlitbou růžence. Neboť stejné rytiny nese také leták, vydaný Salzburským růžencovým bratrstvem, které bylo založeno v roce 1676, jak bylo řečeno. Cyklus má 15 sonát, sledující růžencová tajemství, a na závěr je přidána pasakalia pro sólové housle, která se pravděpodobně vztahuje ke svátku Anděla Strážného, jak napovídá příslušná rytina. Mimořádnou událostí růžencových sonát je skordatura, přelaďování houslí z obvyklého ladění na jiné. Bieber předepsal pro každou růžencovou sonátu, kromě první a závěrečné u pasakaliu, jiné ladění. Skordaturu využil zejména k proměnám v barvě tónu houslí a k tvorbě akordů, které nelze dosáhnout na houslích se standardním laděním, aby tak vyjádřil proměny emocí. Cyklus zhudebňující 15 tajemství růžence je rozdělen do oddílů po 5 sonátách, tedy 5 radostných, 5 bolestných a opět 5 mystérií radostných nebo slavnostních. Dovědkem kompletu sonát je pasakalia pro sólové housle. Ve vysílání stanice uvedeme komplet sonát po zmíněných oddílech s komentářem mezi nimi. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Houslistka hraje na kopii nástroje Giuseppa Guarneriho del Gesù, zvané Le Duc, z roku 1745, které vyrobil houslař Dalibor Bzirský, a na druhé barokní housle zapůjčené týmž houslařem. Dvojhousle z důvodu skordatury. Jaroslav Tůma hraje na varhany, které postavil v roce 1712 Tobias Fleck a restauroval je Vladimír Schleich. Jsou v kostele navštívení Panny Marie v Horní Polici v okrese Česká Lípa, kde byl cyklus natáčen. Radostná mystéria zobrazují epizody z raného života Ježíše, od zvěstování až po nalezení v chrámu. První z pětice radostných sonát, dorská, nese titul Zvěstování Kristova narození archandělem Gabrielem. Druhá sonáta A-dur má popis Marie navštěvuje Alžbětu. Třetí sonáta cyklu H-mol je uvozena rytinou Kristova narození vzývání pastýřů. Sonáta číslo 4, dorská, zhudebňuje mystérium Kristus se představuje v chrámu. Pátá sonáta uzavírající úvodní skupinu radostných mystérií z cyklu růžencových sonát Heinricha Ignáce France von Biebra je psána v tónině A-dur a líčí mystérium 12-letý Kristus v chrámu.

To bylo 5 radostných růžencových sonát pro sólové housle a basso continuo od Heinricha Ignáce France von Biebra. Hráli Lucie Sedláková-Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Druhý oddíl z kompletu 15 růžencových sonát uvádí 5 bolestných mystérií ze života Panny Marie a Krista. Počíná sonátou číslo 6 C-moll s názvem Kristovo utrpení na Olivecké hoře. Sonáta 7. F-dur je uvozena rytinou Bičování Krista. Následující 8. sonáta B-dur líčí mystérium Korunování trnovou korunou. 9. sonáta A-moll je charakterizována slovy Kristus na cestě bolesti. A poslední sonáta z pětice bolestných mystérií je sonáta číslo 10 B-moll Ukřižování Krista. V bolestných mystériích Bieber užívá skordatury, která tlumí jasný zvuk houslí, vytváří mírné disonance a omezuje rozsah od nejnižší po nejvyšší strunu. V houslích znějí protichůdné vibrace, které přispívají k vyjádření napětí v utrpení a v zoufalství. Poslední z bolestných mystérií, Ukřižování, používá zvučnější ladění, zdůrazněji významu a emocí v událostech Ježíšových posledních hodin bolesti. Hrají opět Lucie Sedláková-Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany.

Slyšeli jste druhou pětici z cyklu 15 sonát zobrazujících mystéria ze života Ježíše Krista a Panny Marie, tedy růžencových sonát nebo mystérických, anebo mědi-rytinových sonát, nazvaných podle rytin na notovém partu, které zkomponoval Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Cyklus pokračuje závěrečnými pěti mystérii radostnými či slavnými, zahrnujícími události od zmrtvých stání až po nanebevzetí Panny Marie a korunování Panny Marie. Zmrtvých vstání otevírá poslední oddíl sonát s nejpůsobivějším otevřeným a zvučným laděním, které podtrhuje jeho nadpozemské téma. Zbývající čtyři slavná mystéria jsou také komponována s použitím jasného durového ladění z kordatury. Závěrečná pasakalia G-moll používá basové téma, které je stejné jako téma prvního řádku hymnu na anděla strážného. Sonáta číslo 11 G-dur je uvozena rytinou Kristovo zmrtvých stání a používá překřížení dvou vnitřních strun s náležitým zvukovým efektem. Střední část sonáty využívá melodie velikonočního hymnu Surrexit Christus Hodie. Kristus dnes vstal z mrtvých. Následující 12. sonáta C-dur zhudebňuje na nebe vstoupení Kristovo. Číslo 13 D-moll zobrazuje sestoupení svatého ducha. Číslo 14 D-dur je na nebe vzetí Panny Marie. A sonáta číslo 15 C-dur má název Korunovace Panny Marie. Sonáty jsou hrány s rozličnými skordaturami a finální přidaná pasakalia pro solové housle je hrána v obvyklém ladění houslí.

0: To bylo 5 sonát pro solové housle a basso continuo od Heinricha Ignáce France von Biebera, které tvoří třetí oddíl cyklu nazvaný Radostná či slavná mystéria. Závěrem zazněla přidaná pasakalia, uvozená rytinou Anděl strážný. Celý cyklus růžencových sonát pro solové housle a basso continuo, známý také jako sonáty tajemství, mysterické v originálním názvu Mysterien Sonaten, anebo také měděrytinové podle rytin na notovém partu, zahrnuje 15 sonát a závěrečnou pasakaliu. Bieber věnoval růžencové sonáty knížeti arcibiskupovi Maximiliánu Gandolfovi von Kühnburg. V jehož orchestru byl zaměstnán od roku 1670. Hráli Lucie Sedláková Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Houslistka hrála na kopii nástroje Giuseppa Guarneriho del Gesù, zvané Le Duc, z roku 1745, které vyrobil houslař Dalibor Bzirský a na druhé barokní housle zapůjčené týmž houslařem. Dvoje housle z důvodu usnadnění přilaďování. Jaromír Tůma hrál na varhany, které postavil v roce 1712 Tobias Fleck a jejich restauraci dokončil v roce 2019 Vladimír Šlajich. Varhany jsou umístěny v kostele Navštívený Panny Marie v Horní Polici v okrese Česká Lípa, kde byl celý cyklus růžencových sonát natočen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice Český rozhlas D-dur vás provází Rafael Brom a program speciálu Staré hudby pokračuje hudbou Josefa Haydna. Uslyšíte proslulou symfonii číslo 103 S-dur Hobokný 1 číslo 103 s vířením kotlů. Je to 11. z 12 symfonií, které Haydn složil pro Salomonovy koncerty v Londýně. Vznikla v zimních měsících 1794-95 a měla premiéru v Královském divadle 2. března 1795 v Londýně. Orchestr byl na svou dobu neobvykle velký, měl kolem 60 hráčů. Provedení řídili dva muži. Koncertní mistr, houslista Giovanni Battista Viotti a Josef Haydn, který seděl u fortepiána. Dnes hraje symfonii číslo 103 Josefa Haydna orchestr 18. století. Řídí Franz Brüchen.

Orchestr 18. století řídil Franz Brüchen, hrál symfonii číslo 103 Es-dur Josefa Haydna s vířením kotlů.

Tak to byla sonáta D-moll Georga Friedricha Händla v katalogu jeho skladeb číslo 367. Hráli Igor Ren, altová Zobcová flétna, Jérôme Antaï, viola da gamba, Pascal Monteillet, teorba a Pierre Antaï, čembalo.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, vítejte při poslechu vysílání stanice D-dur, která vám přináší 24 hodin denně klasickou hudbu. Vaším průvodcem hudebním výběrem je nyní Robert Škarda. V tomto vysílacím bloku vás pozvu k poslechu skladeb českých autorů 19. a převážně 20. století. Těšit se můžete například na hudbu Antonína Dvořáka, Luboše Sluky, Zdeňka Šestáka nebo Viktora Kalabise. Nejprve naši pozornost zaměříme k hudbě z poloviny 20. století. Konkrétně k tvorbě Klementa Slavického, dlouholetého rozhlasového režiséra a skladatele narozeného v Tovačově, vycházejícího z kořenů moravské lidové hudby. Programní klavírní sonáta s filozofickým podtextem Zamyšlení nad životem vznikla na konci 50. let, kdy byla pod záminkou dobové ideologie slavického hudba označována za formalistickou. On však od svého hudebního stylu neustoupil a vytvořil si vlastní osobitý sloh. Třívětou sonátu Klementa Slavického zahraje Milan Langer.

Sonátu pro klavír s podtitulem Zamyšlení nad životem Klementa Slavického dohrál ve vysílání stanice D-dur Milan Langer. Milí posluchači, dalším naším autorem bude Slavického generační souputník a spolužák z kompoziční třídy Josefa Suka Emil Hlobil. I jeho hudební styl vycházel z moravské lidové hudby. Nejpočetnější oblastí Hlobilovy tvorby je vedle symfonických partitur komorní hudba, z které si nyní poslechneme ukázku. Poměrně oblíbeným nástrojem byl Hlobilovy lesní roh, který začleňoval do obsazení svých komorních kompozic a věnoval mu i několik sólových skladeb. Sonátu pro lesní roh a klavír opus 21 napsal Emil Hlobil v roce 1942. Skladba má tři věty, animato, lento a vivace. Hraje Radek Baborák na lesní roh a Jan Petr na klavír.

0: Radek Baborák na lesní roh a Jan Petr na klavír přednesli na nahrávce z roku 2003 sonátu opus 21 Emila Hlobila.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, následující čas vysílání naší digitální stanice naplní jedno z vrcholných děl skladatele Zdeňka Šestáka, autora rozsáhlého díla, často s filozofickým podtextem. Šestákův hudební jazyk vychází z tradice hudebního vyjadřování. Jeho díla jsou obsahově přesvědčivá a zdobí je vytříbená technika i často vypjatá výrazovost. Zvu vás k poslechu Šestákových 4 dramatických fragmentů pro soprán, tenor, smíšený sbor, solovou violu a klavír podle veršované divadelní hry Vítězslava Nezvala Manon Lescaut. Předlohou tragického milostného příběhu o Manon Lescaut a rytíři de Grie byla Nezvalovi stejnojmenná novela z 18. století. Jejímž autorem je francouzský spisovatel Abbé Prévost. Z té vycházel i Giacomo Puccini při tvorbě své slavné opery. Zdeněk Šesták vybral z Nezvalovy jevištní básně ke zhudebnění 4 části. Vyznání, dopisovou scénu, milostnou scénu a smrt Manon Lescaut. Účinkovat budou Brigita Šulcová, Ivo Žídek a pěvecký sbor Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým. Na violu bude hrát Pavel Janda a na klavír Jiří Pokorný.

Což jsem byla opravdu tak šťastná, že mi bylo to přát.

0: Na stanici D-dur dozněly čtyři dramatické fragmenty Manon Lescaut pro soprán, tenor, smíšený sbor, sólovou violu a klavír Zdeňka Šestáka na texty Vítězslava Nezvala. Zpívali Brigita Šulcová, Ivo Žídek a pěvecký sbor Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým. Na violu hrál Pavel Janda, na klavír Jiří Pokorný.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur posloucháte vysílací blok, kterým vás provází Robert Škarda. Také Viktor Kalabis patří k významným českým skladatelům druhé poloviny 20. století. Je autorem více než 90 opusů všech žánrů klasické hudby. Řada jeho děl vznikla na objednávku interpretů nebo mezinárodních soutěží a festivalů. Ve skladbě Preludio Aria et Toccata Příběhy Sisyfovy pro čembalo z roku 1993 našel Kalabis inspiraci v řecké mytologii v postavě zakladatele a prvního krále Korintu Sisyfa. Interpretka skladby a Kalabisova žena Zuzana Ružičková okomentovala základní ideu díla následovně. Program skladby zobrazuje antický mýtus. Sisyfos se donekonečna snaží vytlačit balvan do svahu, z něhož nevyhnutelně spadne, jak určil osud. Je to osud člověka, který Sisyfos oplakává.

Čimbalistka Zuzana Ružičková dohrála preludium, árii a tokátu s podtitulem Příběhy Sisyfovy od Viktora Kalabise. Milí posluchači, na právě odvysílanou Kalabisovou čembalovou skladbu navážeme čistě vokální hudbou současného autora, pedagoga kompozice a hudebního režiséra Jiřího Gemrota. Jestliže předchozí dílo vzniklo v roce 1993, následující opus je jen o rok mladší. Zazní Gemrotova mše pro smíšený sbor a kapela C-dur, zhudebňující liturgický text částí Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei. V souvislosti s touto skladbou můžeme připomenout autorovo tvůrčí krédo. Tradiční řemeslo je stále možné rozvíjet a nalézat v něm určitou originalitu a přínos. Jde mi o to, aby moje hudba byla moderní, ale přístupná. Tolik autor. Zpívá Kýnův smíšený sbor, který řídí Pavel Kýn.

0: Kýnův smíšený sbor se sbormistrem Pavlem Kýnem přednesl mši pro smíšený sbor a kapela C-dur od Jiřího Gemrota.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, náš hudební výběr na stanici D-dur za malou chvíli obohatí skladba pro violončelo a klavír od Luboše Sluky. Tento výrazný český skladatel navazuje na klasiky 20. století, v kontextu české hudby zejména na stylovou dikci Leoše Janáčka. Inspirován je i dílem Josefa Suka nebo Bohuslava Martinů. Nahlédneme do převažující komorní tvorby Luboše Sluky. Kompozice s názvem Samota vznikla v roce 2004 a autor ji napsal hned v několika verzích pro housle solo, housle s klavírem nebo orchestrálním doprovodem a také violončelo a klavír. Posledně jmenovanou verzi si poslechneme právě teď z rozhlasové nahrávky violončelisty Tomáše Strašila a klavíristky Barbory Sejákové. Nahrávka je z roku 2010, vydaná na CD o 11 let později.

0: Tomáš Strašil a Barbora Sejáková dohráli na stanici D-dur skladbu Samota pro violončelo a klavír od Luboše Sluky.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, naše dnešní večerní vysílání věnované českým autorům zakončíme raným orchestrálním dílem Antonína Dvořáka. Bude to symfonie číslo 2 B-dur opus 4 napsaná téměř bezprostředně po dokončení symfonie číslo 1 v roce 1865. Oproti dramatické první symfonii je Dvořákova druhá orchestrální partitura náladově liričtější. Je naplněna autorovou nepřebernou tvůrčí fantazií, a to až do té míry, že může v některých pasážích hudba na posluchače působit jako formálně neuspořádaná. Některé motivy využil Dvořák i ve svých pozdějších dílech, například v klavírním cyklu Siluety nebo v opeře Rusalka. Po svém dokončení čekala druhá symfonie přes 20 let na premiéru. Došlo k ní v roce 1888, poté, co ji Dvořák revidoval. Orchestr Národního divadla tehdy dirigoval Adolf Čech. V tuto chvíli nám čtyřvětou symfonii číslo 2 B-dur opus 4 Antonína Dvořáka zahraje Česká filharmonie, zařízení Václava Neumanna.

Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna dohrála symfonii číslo 2 B-dur opus 4 Antonína Dvořáka. Milí posluchači, tím končí hudební výběr, který pro vás připravil a uváděl Robert Škarda. Přeji nerušený poslech dalšího vysílání stanice D-dur.

Dobrý den, vážení posluchači. Právě dnes slaví své sté narozeniny proslulý festival v Mozartově rodišti v rakouském Salzburgu. I když poněkud jinak, než si pořadatelé a všichni představovali. Koronavirus zamíchal snad se všemi plány. Jedno ale platí. Přesně 22. srpna roku 1920 se zrodil tento snad nejstarší a nejslavnější evropský hudební festival – Salzburger Festspiele. Jeho nultý ročník se sice uskutečnil už roku 1877, ale tato akce roku 1910 skončila. Po první světové válce se na někdejší tradici rozhodli navázat režisér a tehdejší ředitel Salzburského divadla Max Reinhardt, básník a dramatik Hugo von Hofmannsthal, skladatel Richard Strauss, dirigent a ředitel vídeňské dvorní opery Franz Schalk a scénograf Alfred Roller. A tak se ve zmíněný den uskutečnilo na náměstí před domem představení Hofmannsthalovy Morality Jedermann v režii Maxe Reinhardta. Rok na to se vedle opakování této produkce objevily na programu poprvé koncerty a v roce 1922 tady Richard Strauss poprvé uvedl operu. 14. srpna dirigoval v Salzburském zemském divadle Mozartova Dona Giovanniho v nastudování hostujícího ansámblu Vídeňské státní opery. Tuto operu ovšem v Karajanově festivalovém nastudování si také dnes poslechneme. Teď ještě trochu historie. Ve skalní jízdárně známé Felsenreitschule se začalo hrát v roce 1926. V letech 1925 až 1927 byl na místě bývalých budov kavalérie zbudován Festspielhaus, později po výstavbě velkého festivalového domu počátkem 60. let, nazývaný Malý Festspielhaus a dnes je to Dům pro Mozarta. To výrazně rozšířilo možnosti festivalové dramaturgie a charakteru inscenací. Salzburg se tak stal brzy místem, kde se setkávali nejlepší režiséři, dirigenti, herci a zpěváci. A to trvá dodnes. Ovšem 12. března 1938 vpochodovali do Salzburgu nacistické oddíly. Mnoho umělců, kteří léta festival utvářeli, stačí připomenout Maxe Reinhardta, Bruno Waltra či Arturo Toscaniniho, tady nesměli dál vystupovat. Ministerstvo propagandy v Berlíně se rozhodlo prezentovat v Salzburgu německé umění. Navíc se Salzburg uzavřel pro mezinárodní publikum a byl stále víc zneužíván jako nástroj nacistické propagandy. Roku 1939 navštívil festival dokonce sám Hitler. Záhy byl v Salzburgu zakázán Wagner. Bayreuth totiž neměl mít žádnou konkurenci. Festival a jeho program byl stále víc oklešťován. Roku 1943 zakázalo ministerstvo propagandy titul Festspiele a místo něho zavedlo název Salzburg Theater und Musik Sommer, Salzburské divadelní a hudební léto. Po nezdařeném atentátu na Hitlera 20. června 1944 a po vyhlášení totálního válečného nasazení vydal ministr propagandy Goebbels příkaz ke zrušení všech festivalů v rámci Německé říše. Jen 3 měsíce po konci války, kdy bylo město ještě plné uprchlíků a vojáků, všude bylo vidět následky bombardování a řada věcí se dostala jenom na černém trhu, se za podpory velitelství amerických jednotek, které ve městě sídlily, festival opět uskutečnil. Následující rok už pokračoval vlastními silami za přispění členů Vídeňské státní opery a vídeňských filharmoniků. Do popředí se také začal dostávat muž, jehož jméno má mnoho návštěvníků Salzburku neoddělitelně spojené s festivalem do dneška. Herbert von Karajan. Poprvé tady dirigoval roku 1948 Gluckova Orfea. 1956 byl jmenován uměleckým šéfem, 1957 zde debutoval jako režisér Beethovenova Fidelia a institucionalizoval pravidelné festivalové hostování svého orchestru, berlínských filharmoniků. 26. července 1960 otevřel Karajan nově vystavěný velký Festspielhaus, na jehož podobu měl osobně velký vliv, a to Straussovou operou Růžový kavalír.
a zahájil tak zcela novou festivalovou éru. Do obrovského auditoria se vešlo víc jak 2200 návštěvníků, kteří měli ze všech míst výborný pohled a poslech. Na světě jedinečná byla i scéna se svým 32 metrů širokým portálem a celkové šířce přes 100 metrů. Nebyla určena v prvé řadě pro provozování Mozartových oper, ale pro oblíbený operní repertoár především 19. století, samozřejmě, že s nejlepšími světovými pěvci. Jestliže tu dříve dominovali jako solisté členové Vídeňské státní opery, stal se nyní Salzburg místem setkání světových interpretů mnoha jazyků a národností, působících často jako svobodní umělci na významných scénách od Milána po New York. Pro Salzburger Festspiele je typické téměř od začátku, že ho tvoří tři základní pilíře. Opera, koncerty a činohra. Festivalové operní produkce byly a stále jsou v mnoha ohledech stylově určující. Opera je to, za čím se do Salzburgu jezdí především. Už jen proto, že tady pracují největší světoví dirigenti, zpěváci, režiséři a scéničtí a kostýmní výtvarníci. Je tu také možné se setkat i s operními tituly, které jinde nenajdete. Ovšem koncerty jsou dalším z trojice pilířů Salzburského festivalu už od roku 1921. Z iniciativy Bernharda Paumgartnera, pozdějšího prezidenta festivalu, se tehdy uskutečnily 4 orchestrální a 3 komorní koncerty a koncert duchovní hudby. Roku 1925 se připojily také písňové večery a o rok později solistická vystoupení instrumentalistů. Centrum dnes tvoří velké orchestrální koncerty, často za účasti sborů a pěveckých či instrumentálních solistů. Rezidenčním tělesem jsou tady od roku 1922 vídeňští filharmonikové, kterým patří samostatná koncertní řada a úvodní koncert festivalu. Ale už od konce 50. let se v Salzburgu začala objevovat i přední zahraniční tělesa z celého světa. Už od roku 1927 je stálou součástí programu Mozartova mše C-moll, provozovaná ve svatopetrském kostele, a od roku 1949 jsou, opět z iniciativy Bernharda Paumgartnera, součástí festivalu Mozartovská matiné v Mozarteu. Orchestru salzburského Mozartea dodnes tato samostatná koncertní řada patří. Poslechněme si nyní v jeho podání serenádu číslo 7 D dur Kechl 250 Wolfganga Amadea Mozarta, zvanou Hafnerova. Pro předsvatební slavnost své sestry si ji totiž objednal Mozartův přítel Siegmund Hafner, člen významné a vážené salzburské rodiny. Orchestr Mozartea řídí Leopold Hager.

Tak to byla Hafnerova serenáda Wolfganga Amadea Mozarta. Nebýt možná Salzburg jeho rodištěm, kdo ví, jestli by tady festival vůbec zapustil kořeny. Jak už jsem ale říkala, opera je to, za čím se do Salzburgu jezdí především. Těžiště salzburského operního repertoáru leží nepřetržitě na operách Mozarta a Richarda Strausse. K ním přistupují soudobá díla a opery, které patří k festivalu od raných let, jako je Orfeo a Euridice, Fidelio, Don Carlos a Falstaff. Mozartovský repertoár se sice odvíjí od trojice děl na libreta Lorenza da Ponte, ale zahrnuje i téměř nehraná Mozartova díla. A je signifikantní, že v Mozartově rodišti byl prvním festivalovým představením Don Giovanni při už zmíněném hostování vídeňské státní opery zařízení Richarda Strausse. A díky vídeňským filharmonikům, kteří rok co rok přijíždějí na festival v prvním obsazení a ještě nedávno hrávali všechna operní představení, dnes festival dává příležitost také hostujícím tělesům nebo dokonce souborům tzv. Staré hudby. Je tady i orchestrální složka všech představení na mimořádné umělecké úrovni. Konec konců si to můžeme ověřit i na archivním záznamu festivalového představení Dona Giovanniho. Je z roku 1968 a operu oper diriguje Herbert von Karajan. Zpívají Nikolaj Gjaurov, Don Giovanni, Marty Talvela, Komtur, Gundula Janovic, Dona Anna, Alfredo Kraus, Don Ottavio, Teresa Gilles-Gara, Dona Elvira, Grant Evans, Leporello, Rolando Panerai, Mazzetto a Mirella Freni, Cerlina. Sbor vídeňské státní opery vede Walter Hagen Groll. Vídeňské filharmoniky a celé představení řídí Herbert von Karajan.

servir. No, no, no.

Farmi toccar giuncato.